Jestli tady si a nemáš to, co chcem, vypustíme psi ven, jak pan Burns. Pak ti přejedeme ksicht našema kolama BMX. A bude, vole, budeš vědět, že jsou místa, kam nesmíš, vole. Že je území, který ovládáme my, a náš kápučenda, který se brzo vrátí z lapáku. Pak co? To bude mít ještě víc na háku. Vole, sleduj, jak jedem. Vole, sleduj, jak jedem. Vole, sleduj, jak jedem. Vole, sleduj, jak jedem. Vole, sleduj, jak jedem. Je pátek, konečně pohoda. Všechny hovna a škola za náma. Je pátek, vole. V pátek se hledají zbytky palic pod

jsou so fine, pijou a hulí, so fine. Navíc mají kozy, vlasy taky mají, so fine a všem nám dají, vole, vole, to je ráj.

0: kamínami, jak med. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Ňami, ňami, ňam, jak med. Některý z nás už si nejedou, s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
1: Hip, hip-hop.